Až se mě dcera zeptá, v jaký jsem žil době, jestli to byly časy snů a můz. Řeknu jí, děvče, povím to i tobě, nebyla to doba svetrů a ani blues.

Než se mě děti zeptaj, v jaký jsem žil době, byl-li to trysk, anebo plus. Pohladím je po vlasech obě a řeknu, ani rok a ani plus.

tak se neptej, v jaký žiješ době. A sám s ní pohnout, taky zkus. Abys mohl říct, až budeš hnít v hrobě, že jsi nebyl jenom v moři flus, že jsi nebyl jen pro kytky trus, že jsi nebyl ani blues.

0: Nechce se spát, chci chodit nočním městem. A ptáci odletěli do věží. Tak zavřem krám,
1: tak zavřem krám.
0: Co povíme si ještě, až přijde ráno, tak ti uvěřím.

důvodů prostých, právě jsem překonal osty. Už si mě vodíš na niti, to chlapci dí. Duška mi vypadla z ruky, píše teď písmenek z hluky. Situace má je hrozná,

moje rýmy, tvoje psaní odpoví mi. Vím, že mě za srdce chytí to chlapci ti. Třeba jsem tvá jehla v seně, napiš mi doporučeně. Můžeš mi lhát, až se práší.

Vole krávo, sorry, to je od vás, nejsem žváro, oheň vytáz. Nekecej krávo, skopová hlavo, kytaru zmáčkni a zahudlej. Světový humor, z montérek úbor, modrá bandaska, silná ramena. Zbivej v ochlastu, dám nohy na stůl, jsem nedostižnej. Když totiž mám v ruce kladivo. Kroutím ti ruku, nasadím páku, za krk karate utrhnu ucho. Toču miš suvo na správny hořiska, říkaj mi Bruno Klátivej. Mám rád Big Lees a Rohlik Stones, medí mě Brigita, kadím na striptease. Na krku trandák, na nohách džinsy a máničky nežeru. Asi je zastřelím. Seš nějakej blbej, zničím ti kvádro, se mě nelíbíš, budeš žrát bláto. Těmadle rukama tahám trámy, a když dám ránu, ty vole, jako když kopne kůň. Métr píva, hospoda zpívá, Ema má maso, o, my se máme. Courám po trafu, buchty jsou vedle, jsem rytíř pasovaný, mám v hlavě brnění.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

nebo pobloudilej Samaritán. Mraků provity tvý sluhy já nikdy nikde nenachytám. Jak klečí

právě zašlý slávy, jako vlasy v rukou jen než. Dva nosy a co si víc, co dohlíde si na každou lež. A zlý, ti si sami pomohou. Velké vozy písku zavážejí.

každej svatozář. Jsou světy, kde květy nalepí se na každou zeď.

って必死になったんだよな。Alcanos en pisco, savages tra

svato zás. Hej ty tam, jsi ty tam, nebo pobloudilej Samaritán.

krásně, na holí tělo jen světra a říct

tak se usměj, až někdy, až pak. Vlak houká jak smutná sova a voní tráva požatá a cítíš ohně ze zahrad.

sedni si do rohu, sedni a piš písničky a nebo básně, žíravý jako louh.

spod kopyt křísne jiskra, rosa ohně čistá. A duša se usmívá, duša se usmívá.

0: Tenhle ten příběh se nestal na pevnině. Jeho dějištěm je třístěžňová loď. Já chytal služebně cvrčky v Argentině. Přešli jsme kordiljery až do Puerta Mont. Přístavu čekal nás
1: Šavada Vrůva
0: se svojí družinou nějakej žlůva. Naprosto úplně neschopný lodivod, aby nás převez domů od Puerta Mont.

Jera parysat stupňů jižně od rovníku. Zrovna když jsem se chystal preparovat hmyz, brnkli jsme trupem o Ameriku. Zavadili jsme o hornův mys.

dneska je zvykem, nevím jak kdysi. Předejít panice, dodržet řád. Na každé palubní nástěnce visí. Tak jsem šel k čerpadlům a začal pumpovat. Pumpuji, pumpuji, šabada vdůva. Po očku sleduji, kde pak je žlůva. A jeho družstvo, co má asi na práci. A jakou pro nás chystá další legraci. Všichni už ve člunech,

Zemná hladině, vodní polo, vlny jdou do moře a z moře žádné schody. A není nikdo, kdo by podal sklenku vody. Do 5 minut jsou tady žraloci. Poslední rychlá služba první pomoci. Do 5 minut jsou tady žraloci. Poslední rychlá služba první pomoci. Šabada důva, ten už je v suchu. Ten už má hubu od ucha k uchu. Ten už má starosti.

0: Jehova,
1: ten už je v suchu,
0: ten už má hubu,
1: porucha k uchu,
0: ten už má starosti o nový fond, tak šťastnou plavbu.

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: Našel jsem oázu uprostřed pouště, prameny řek vysoko v horách. Na nebeském klidu já draky si pouštěl, prošel s kytarou od nás až po vách. Cestou jsem se smál, myslel jenom na ní, až ji zas uvidím bosou v tráví. U ohňů jsem hrál, vodu srkal z dlaní, snažil se k ní.

našel jsem přátele na cestách světem, bráchy, co v muzice zůstali se mnou. Holky, co vášnivě prolétly létem, lásku, co v životě přijde jen jednou.

mi z nebeskýho dvoru. Prej si to sama přebrat mám, jenomže jako na potvoru. Největší hřích je, píšou mi, zapomenout na svoji duši.

krávo, sorry, to je od vás, dej sem žváro, oheň vytáz. Nekecej krávo, skopová hlavo, kytaru zmáčkni a zahudlej. Světový humor, z Monterek úbor, modrá bandaska, silná ramena. Zbivej v ochlastu, dám nohy na stůl, jsem nedostižnej. Když totiž mám v ruce kladivo. Skroutím ti ruku, nasadím páku, za krk karate utrhnu ucho. Toču myš suvo na spravny hořiska, říkaj mi Bruno Klátivej. Mám rád Big Lees a Rohlik Stones, medí mě Brigita, kadím na striptýz. Na krku trandák, na nohách džinsy a máničky nežeru, asi je zastřelím. Jseš nějakej blbej, zničím ti kvádro, se mě nelíbíš, budeš žrát bláto. Těmadle rukama tahám trámy, a když dám ránu, ty vole, jako když kopne kůň. Métr píva, hospoda zpívá, Ema má maso, o, my se máme. Courám po trafu, buchty jsou vedle, jsem rytíř pasovaný.

nudil ulicemi měst a nenašel nic, hoč bych stál. Mé dlaně zšedly prachem cest, jen má touha mě nutí jít dál. Cesta má se v dálce ztrácí a bezcílnou se mi zdá jen šlápot pár tou cestou kráčím.

ani smrt, ani smrt. Pak není zlá, pak prach všech cest smijem z dlaní.

0: opice. Ale tenhle nosatec není to švára nakonec, že ten je taky opilec, je slabá věc.
1: Ty si do na šváru vyneš a ej, ať si je jaký chce, je náš. A to s tím křichtem to se mne tahej, koukni jak sama vypadáš. A vůbec místo řečí spíš mě snad pro vodku doskočíš, no dobrá, já jdu sám, to víš, je to kříž.
0: Je Váňo mrtvý tenhle tanečník, jaký má sako a ten střih. To u nás ve fabrice konfekční, by sotva někdo takhle spích. To tvojí známý pro pána, no to je banda od rana a nalývaj se svinstva má hned od rána.
1: No nemám známý zrovna fešáky, holče, třej víš ty, co to je. A proto taky pijou drijáky, hlavně, že holka za svoje. To ty a tvý pět přítelky jste napletli už na pět zim a prvnete tím pletením a žvaněním.
0: Ta holka má ty triky v malíčku, no číhni na tu legraci. A hlavně koukej na tu blůzičku, takovou Váňo taky chci. Až teď budeš brát prémie, tak na tu blůzku dáš mě, tak co se tě to zabije, tak co ti je?
1: Kde vůbec bereš tolik drzosti, o prémích mi vyprávět? Kdo pak mi psal do práce stížnosti, he? Já je čet. A pak ta holka, to je kus, ty na sebe se kouknout zkus. Ty si kup radši Hubert, když nemáš vkus.
0: Koukni ten chlápek černým vohozu, jak hádá osud z papírku. To dělal u nás jeden z provozů na podnikovým večírku. To ty, když se tak podívám, přijdeš a lehneš na divan a zase myslíš na ten krám, co s tebe mám.
1: Vidíš záda, co jsi na koni, ale morat si na city. Člověk se jen tolik nahoní, pak přijde domů a tady ty. Co potom, syno, dělat mám, když za rohem s vodkou krám, tam

čekají, až se zakutálí, až krajina stichne a po pěšině projdou tiše k důni po mokřině.

se mi na prach. Už domčí výtah z přízemí ty zvicoval za prach. Slova se valí jako příval, kytku beru do svých klap.

0: krátce po páté.
1: Radio Folk. Váš klidný prostor.

Vlak zastavil uprostřed pole, rostlo tam, myslím, obilí. Dva šílenci tu skočili pod vlak, protože by

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch the

Znáte ženy, když na vás upnou zrak, kolena se zlomí, hlavu zatmí mrak, co teprve loty, tak když se rozhodne, do dvou jediný svůj pohled zabodne.

0: Pěkná holka, to je zase fakt, potkáte-li pak, pamatujte však, ta nebezpečná síla, jež vás pronikne, je dvojnásobná, než je u žen obvykle.
1: One, two, three, a teď přijde four. Jsme kapela.

Na nebi černej jsou mračna a venku rychle se stmívá. Jak děsnou scénu z hororu v sobě to skrývá. Hromy blíží se k nám, blesky jak střely létají.

Jí démon nastolil řád, dal najevo, já jsem tu pán. Lidskou zlobou nemůže spát, nečeká, a svět zničí se sám. Teď vyrve lidstvo z kořenů, spláchnu.

šachta, tam už čekal Ríša Bílek na svou jízdní půlku. Na očích měl tmavé brýle, v ruce bílou hůlku, v ruce bílou hůlku. Míša zajel ke kraji, co dál se dělo, věř mi, z autobusu povyběhl předními to dveřmi, tváři výraz chápající dovnitř Ríšu vedl. A ten mírně tápající za volanci sedl, za volanci sedl.

Tahle otrava, a kdo se rád mačká, užije si stačí kačka. No a tak se Míša s Ríšou bavili své rázně, cestující

0: na vás neděláte?
1: Sedím v baru a dívám se na vás.
0: No ne, já myslím, co děláte v životě.
1: To je komické. Představte si, že nedělám vůbec nic.
0: Chudáčku. A nenamáhá vás to příliš?
1: Ani ne.
2: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
3: Captain, this is Houston speaking. We have 5 minutes to take off. 5 minutes. All systems check. Engines check. Fuel pressure check. Captain, this is Houston. Do you read me? We have a problem. We have a phone call. It's a wife on the phone. Should we connect her?

0: Máš počítač?
1: Mám.
0: Mapu?
1: Mám.
0: Šroubovák a pájku?
1: Počkej, mám.
0: Kapesníky?
1: Mám.
0: Profen?
1: Mám.
0: Máš tu státní vlajku?
1: Tu nehledám.
2: Captain, this is Houston. We have 2 minutes to take off. 2 minutes. All systems check. Engines check. Fuel pressure check. Captain, this is Houston. We have this problem again. It's her wife on the phone again. Should we connect her?

0: Kdo tě poprvé vysadil do větví stromu? Bylo to ve městě nebo v sadu vedle lomu? Vidíš to před jaří jen kousek od domova? Na chvíli zaťatý a pak si volal znova. Před mořem, před bouří, před lety.
1: Před mořem, před bouří, před lety.
0: Poznáš ten stín.

kdy jsi poprvé zvládl cestu bez pomoci. Odřená kolena stála za ten pocit. Vidíš ten listopad pod nebem?

Ulicemi si kráčela ke své první zpovědi. Pamatuješ stromy v parku právě rozkvetly.

kterým všechny své návštěvy provádíš v mírných rozpacích. Já jsem tím městem, ve kterém dávno znáš každou cihlu i díru v plotě. Já jsem tím městem, v jehož ulicích a zahradách si kdysi jako šestiletá až do půlnoci hledala zatoulané kotě.

ve kterém si vyrůstala ty tví rodiče i tvoje děti. Já jsem tím městem, jehož hradby nahradily nevyřčené věty. Já jsem tím městem, na které si trochu hrdá, trochu se za něj stydíš. Já jsem tím městem a Morka si nakonec našla přejetého v zatáčce u nádraží a dodnes tam tudy.

trochu jehličí, ať naposled to zavoní. A na hodinky nekoukej, zpátku jdeme, až zvony ze vsi zazvoní.

srdce vzít. Starý pádlo Bůh ví odkud a bílej šátek holky, co hledala v řece klid. A raní slunce, když se koruna mistromů v mleze mezi kmeny prodírá.

cit ti časem přihlásí. Jak břitva ostrou změnu počasí.

0: Je krátce po 7. hodině raní.
1: Radio Folk. Váš klidný prostor.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch the

východních despocích, tam matky své děti bijí. Denně místo snídaně za loužičky ve vaně, denně místo snídaně za loužičky

krmí je modrou skalicí. Na léto jezdím k sestřence, sestřenka pracuje v vápence, na zahrádce chová modré králíci, taky dostává od tetičky tu skalici. Na podzim jezdím ke strýci, strýc razí mince v kremnici, na zahrádce chová modré králíci, taky dostává od tetičky tu skalici.

Dans makabr tanečnice tančí kolem, prázdné láhve válejí se pod hospodským stolem, venku voní zlatej déšť a jemně prší.

Poďte, chlapci, do nás.

0: nad vodou.
1: Kristýna 14 let vyhlíží z okna louku a lurdskou kapli za ní. Lesem prý chodí pastevkyně laní, krajem jde tichý konec léta.

Merkur se protáhl pod městskou branou, s ním davy poutníků, bohaté časy. Jen malá Kristýna zůstala stranou, nesklidil, neuvěřil.

hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.

slavinou. Stačí je z doslechu znát, vyčíst je z kamenů snad. Až jednou sejdeme z hor, cesty se propadnou nic.

hledal můj Bůh, byl to určitě on. Vodil nás větrem a nenechal spát, proto se pletem, když musíme lhát. Až jednou se jdeme z hor, cesty se propadnou.

hory tě zvednou. Nejdřív si klekni, pak vstaň. Komnaty jantarový, v pravý čas pravdu poví. Až jednou sejdeme z hor, cesty se propadnou níž.

tvých spod. Oči ho vyzařují, podle ní po mořích vraky plují, až jednou sejdeme z hor. Cesty se propadnou v ní.

0: jak jsem vyrost, už mě nežere, že nestihl být správnej chlap. Totiž zasadit dům, slodit strom a syna postavit. Jsou i jiný hodiny, například pětiletej rům, na nádrži chrom a cesta rovná jako mít.
1: K čemu realitní poradce, mý okna nemají rámy, zimy bejvají krátký a sedlo netlačí. Svojí vilu vozím na sajtce, v ní všechny nutný krámy, i kompas, který zpátky se nerad otáčí. Dobře vím, co měl bych, co se čeká,

zase nic, takže zase nic. Jak jsem vyrost, už mě neber, že nestihnu být řádnej muž. Totiž nevěřit snů, vyznat se v tom a k věci hovořit. Jsou i jiný hodiny, například galaktický šlum, jazz a Erich Fromm a pěkný cizí slovo. K čemu investiční poradce, mý prachy neznaj zámek a stačí jenom zívnout, z kapsy vyletí. Nechci známý ani ovace, vliv a sbírky známek, můžete si plivnout a zůstat v obětí. Ještě. A si hodí obsná, svět vysá ježdě.

užijem. Život mi hodně vzal, on to zase vrátí. Život mi hodně vzal, já mám to spočtený. A dny, kdy jsem se bál, se z kalendáře ztratí. A dny, kdy jsem se bál, ty chci mít placený. Prosím, záhadná masko, chci obejmout váš osý pas a oslovit vás lásko, škrabošky strhnem v pravý čas.

Od pradávna tichým krajem právě o něm vám teď hrajeme, jede vlak. Velebníček volá svědky, že je černej na pohled i na omak. Jenom osvícenej chodec zapíhne svý hole, chodec smekne klak.

Hayek. Z plotny padá kastrol z kaší, na dvoře se vejček plaší, jak se lek. Poblíž trati, věřte tomu, zřítilo se 12 domů v onen den.

potají a pod prsty toho pána bílé klapky černají. Za ta léta u divadla, která strávil v kotelně, hraje svoje pec nám spadla stále více fortelně. Zatímco se hudební

potají, a pod prsty toho pána bílé klapky černají. Slaví celý rozesmátý konec topné sezóny a kysličník uhel.

Kroužky na vodě, malý kamínek, větší kružnice tvoří. Dokud rychlost má, tak se odráží, v tomto spočívá. Ten, kdo hladině, její svatý klid, svými doteky boří. Nesmí divit se, že vždy nakonec na dně končívá.

Žabky na suchu leží nevinně, napřené vrstvou mléka. Agresivní put zdá se tady být skoro nulový. Nestydatý muž, který pohledem žabku na suchu

ne každý vládne nad svým osudem. Na dlaní je prý všechno vyrytý. Ke všemu věčně tady vážně nebudem. Příběhy máme v sobě ukrytý. Jeden je přepečlivě schovává, druhý se chvástá, když nemůže dál, a jeden je prodává, a druhý jako by se styděl nebo bál. Dřív zpěvem hladil prasklý nároží, kresl po nich tvary plný pocitů. Co se vám v paměti hned uloží, bez žádných povelů, bez žádných zákrytů. Jak tak hrál za ty vajgly z požitků, sádra plakala, že se rozdrolí, žil po nocích ze zbytků.

tak ho pozval jeden šlágrů generál za podpis, že mu všechno dovolí. Má armádu a s ní pořád vyprodanej.

zabolí. A říkal, že se brzy vrátí, že ví a pozná ty věci falešný. A říkal, že se brzy vrátí, že ví a pozná ty věci falešný. Ne každý vládne nad svým osudem, na dlaní je prý všechno vyrytý. Ke všemu věčně tady vážně nebudem, příběhy máme v sobě ukrytý.

0: je krátce po 10. hodině.
1: Vlna pohody v moři Komerce. Radio Folk.

A veď mě kraší malé pravdě, zkoušej mě ještě při mě, ať tomu kolem nedám zavděk.

kde jsou ti, kteří o tom už vědí, jak třeba uklouznout po náledí, nebo procitnout, bránit se, hrát o čas, snažit se, nevěřit, zbouřit se, nakonec smířit se s čím, to bys uvěřil, chlapče.

to očtu běží. Tak ti se bodnout, Hamlete, jsi jenom rozmazlanej fracek. Víš, proto tom prodáváš to snobům za pár dvacek. Však z moci úřední zasloužíš leda tak pár facek. Tak

Neboj se přece, vždyť za dobré skutky po téhle řece odplavou smutky a duše, co zbloudí, dlí v nejistotě, kdo za to zodpovídá. V životě poživ.

Na chvíli ponořit se, zapálit na znamení, promočené na tě, to se jen zdá, že už není z čeho rozdělat oheň na zahradě.

mlčet na komíně. Úhoři vytřeli se, tak zítra posed mění. Pustíš děti k vodě, doba je zlá a moře pění. Odejít smí se jenom po dohodě. Tak pěkně nožem, pěkně tlustě, jak jste zvyklá. Namažme si krajíc, ale hlavně, hlavně, nedej Bože, ať po nás nezůstane něco navíc. Až padne večer, malíři zabalí tě do bílého plátna, kytice zvadne a pak už žádná píseň ti nebude nic platná.

na kolečka, za velkým otazníkem zbyde malá tečka. Někdo sám u stolu rád si v klidu pojí,

0: na chvíli ponořit se, zapálit na znamení, promočené na tě, to se jen zdá, že už není z čeho rozdělat oheň na zahradě, to se jen zdá, že už není z čeho rozdělat oheň na zahradě, to se jen zdá, že už není z čeho rozdělat oheň na zahradě, to se jen zdá, že už není z čeho rozdělat oheň.
1: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.

bloudit já toužil v poli zralých klasů. Na večer se vrátil do havraních vlasů.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

20 chlapů zaplnilo staveništní boudu. Účastníci školení o bezpečnosti práce. Na pořadu byla lekce o zásazích proudu. Též o první pomoci se technik zmínil krátce. Pamatujte, chlapi, když je někdo proudem zasažen, nemůže se pustit zdroje, až kubou s ním křeče. Proto ho přes ruce bouchnem uchopíme za paže.

Taky parťák Jouza, který do dvou metrů narost. Ovaťák si čistí ty svý mozol na tý klapy. Na duši mu pokoj nedá jedna velká starost. Myslí na to, že nejst práce, propustí ho píchačky. Čeká na něj celkem za to ještě fůra dřiny. Nutno provést opravu té porouchané míchačky. Probíjí tam někde bude vada elektřiny.

Tom se přihnal parťák Jouza a uviděl hroudu, jak se drží míchačky a třese se mu noha. Domyslel si, že tak jedná po zásahu proudu a život mu zatraceně rychle bere roha. Rozpomněl si na škole.

0: Čerstvý vítr Plachet. Rádio Folk.
1: Už jako kluk já měl rád les. Stál kousek za vsí a v něm jenom hajnej spával. V něm z dálky vlak i ze vsi pes. Zněli tak zvláštně, že si vzpomínám i dnes. Jo, to byl čas mých jahodovejch vin, odřenejch loktů.

jak jsem v růži. Na cestě domů kvetla v trávě u silnice. Já za ty roky květin viděl na tisíce. Proč právě tuto růži? Teď držím ve své dlani okvětní lístky. Rozložím na polštář a přitisknu si k tváři. Růži, co vedle mě teď leží na polštáři, šeptáme do ticha svá nevyřčená přání.

květy a trny. Jak růže pohladí, tak do srdce tě bodne. Jsem na tahu, jsem v situaci bezvýchodné. Prohrát se bojím. Když zvítězím, tak nevyhraj. Trny a ostny pod kůži zanoří a krev nás navždy spojí. Rány se zacelí, však jizvy nezahojí. Jsi jako propast. Já stojím na okraji,

Je to jen bolest, nebo je to vlastně štěstí? Jediná noc. Víc nemůžete dát. Tak skládám zbraně. Podmínky příměří, já nekladu si žádné. Když růži spoutáš, jí květ do rána zvadne.

0: srdce dal jsem, ale komu?
1: Radio Folk, váš klidný prostor.

Začíná únor, v Evropě končí slavy. Pod jižním sluncem sklízej čaj. Skrz dráty zápisky si dělá primolevy, ale tvoje paže dosahují přes okraj. A já bych si jen přál, já bych si jen přál.

Steak McGriff, butter, zadumda, zadumda. Dívám se na sebe zvenčí, jsem v čínským znamení pes a z toho bram.

Život to už tak zaonačil, že pořád nás někde bota tlačí. Na světě jsme jen letní hosté, přesto nemám důvod ke stížnostem, to přiznávám. Šance na cestu bez zátočin je jedna ke stu, možná i míň. Říkáš si, kam to všechno spěje, ještě, že jsou tu ty výprodeje, uvidíš sám. Člověk nikdy neví, přijdou zimní slevy, tak si něco přej, mně se to tak jeví, že přijdou ty

zrnko písku, co napsal si někdo na soupisku. Tak s námi vítr sem tam věje, i nebe má však své výprodeje. Aspoň doufám, člověk nikdy neví, přijdou zimní slevy, tak si něco přeji, mně se to taky, že přijdou

jen si něco přej, mně se to tak jeví, že přijdou ty slevy.

No tohle žeru, hele kámo, kde se ten slon prodává? U cirkusu měl jsem kliku, to se často nestává. Koupím toho elefanta, musím ho mít stůj co stůj, že seš to ty, dej půl mega a sloneček bude tvůj.

0: Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk.
1: Reach out and touch me. Námořní kadet si vyšel projít malý ostrov. Zůstal po něm jenom křik ptáků. Někdo pak na severu pohřbil muže, kterého přinesla jižní bouře. Zatím se jistá dáma rozplynula v davu, jako když smoukneš svíčku.

poslední stopa v bílé pláni. Najednou někam odcházíme sami. Něco nás vedá, křika ptačí, co se hotání. Jde v hodinách čas minulý, Bůh barman maže tabule. Vzduchem víří křídla, křída v očku střídá. Loď čeká, ještě nevyplula, 24

在某些后里列的秘籍们那么是这是比吧给不是我们不合的了这么要是大脑的气了别来接着这么来是迷人杂志

toulaný pes, nevzal si ani kůrku chleba, kterou jsem mu dal. Lásku moji, kníže Igor si bere nad sklenkou vodky, hraju si s revolvérem, Havran usedá na střechy Petěrburku, čert, aby to zbral. Lásku moji, kníže Igor si bere nad sklenkou vodky, hraju

nad obzorem letí ptáci slepí září červánků. Moje duše, široširá stepy máš na kahánku. Mému žalu na světě není rovno, vy jste tím vina. Naděž do Ivánovno, vy jste tím vina. Až mě zítra najdou s dírou ve spánku. Mému žalu na světě není rovno, vy jste tím vina.

už znovu, hemi pod nimi jak živému rohu. Pohřbený zaživa se suchými slovy, co pak se tohle dělo i Lotremontovi. Jak se osvobodit od trýzně a žalu, výkupným kouzelných prstenů písní, nalezených v duši nejhlubší tísní. Když ty nenapsané taví se hned na okovi, co pak se tohle dělo i Schubertovi. Opisuji básně věčnosti zertů, jako hluchoněmí, který touží zpívat. Když je čtu po sobě, chce se mi spíš zívat. Zoufalství toužím vydat alespoň kropot.

mém věku už ti všichni byli mrtví, sežehlí talentem, co tě drží, co tě skolí. V mém věku věděli už dobře, jak to bolí, nemoci brečet, smát se znova, nemoci přidat, kdo

že čas prostě není a proto jej nejde nijak zadržet. A i kdyby se ten zázrak nestal, budu se těšit.

0: Před pár minutami bylo 14 hodin.
1: Vlna pohody v moři komerce. Radio Folk.
0: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

kolik drahocených rad si mi táto dával od dětství. Stavěj z dobrodiní hrad, přijmi prohry, nečekej vítězství, věř mi, že nezapomínám. I když jsem tady a ty tam, kolik jedovatých střel si od mé hlavy tělem odrazil.

kolik obrázků a skic. Jsi tuškou z narpy pro mne maloval a z malých kostek stavebně

a ty tam. Svítíš mi na cestu dál, přes větve časem tlející, ani nevíš, co jde za tvé oči hřející. Ani nevíš, co bych dal.

smutnieje. A nigdy ani smitko nadzieje. We'll be right back.

besorcier. A nigdy ani na snach nie wznosi.

Nehybné hvězdy pečetily naší krásnou první noc na Titaniku.

Zástupu zasvěcených vedli tě k úpatí mohyly. Devátý rok si zvláštní oběť žádal, byla Velká noc za slunovratu.

prsty se hrají a límečky dřou. Lvy jen co se nají, už hladově řvou. Prsty si hrají a límečky dřou. Taková abstraktní.

prašný po autech pruh, kniha v třetině stran, pohyb kamenných soch a ze vzkazů

opletli čas, ručníky do ringu hází. Nebe rozsvítil blesk, ve mně po tobě stesk. Zůstal komety chvost,

pasty si hrají a límečky dřou, lvi jen co se nají, už hladově zvou. Pasty si hrají a límečky dřou. Taková abstrakce.

když nad Prokopským údolím se rozezní zvuk lokálky, tak já, ať už to nebolí, si v očích sužím korálky. Na nitku snů a dávnejch vin z nostalgie utkanou navazuj dětský splín a lásku, který chyběl stín. Klubko slanejch vzpomínek rozmotávám po duši pod kabátem zabuším.

po Petříně. První pusa pod stromem byla z těch, co navždy jsou. Noc proseděl jsem za domem a první raní dvanáctkou jsem na konečnou a pak zpět jel ubrečenej jak ten svět, co tušil stejně jako vy, že srdce chystá okovy.

kreslím tvojí podobiznu na umakart desky stolu. Možná, že to pěkně slíznu, jestli stopíš pohled dolů, až poneseš harlekína páru, co sedí na šestce, nebo i na džbánek vína. Smazat se mi to však nechce, jak asi vychýlí.

zvony v mracích nad kostelem. Bojím se, ve větru mi plují sny i přání. Budu stát ve svetru a čekat na svítání.

nevadou táhneme, rance na zádech a ta pouť ubíjí. Horko mění pánve v ohýbací plech a préry v besty. V hlavě máme jenom samé zlato,

jeden 49er. Všechno vyzvonil, přísahal na svou čest, že vedl stovky mužů podél řeky Chill k nagetům jako pěst.

Ztratil jsem hodinky i přehled o čase. Co na tom záleží, však byly levný. Jenže teď nevím,

Teď už je mi fajn, mají tu teplo. Okna jsou zatřený bílou barvou. Není to čistec ani peklo. Tak sestřičko, repete.

této hodině hrajem na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

Já tinou mám. Až tě budu chtít slyšet, já ti zavolám. Hey, hey.

divadlo na malé oblasti zvláštní příběhy dává. Herci, publikum, všichni v jedné pasti, návštěva, žádná sláva.

ovací bez květin, bez lesku, za skomírajícího potlesku. Skončil další jímavý příběh, zhasněte sál. Program slibuje večer plný

sedni si a dobře se dívej a pamatuj, že život jen tak nezapomíná, na neštěstí účast je povinná, jednoho dne budou tu dál.

málo znám. Za to všecko, co mám dnes na triku, omlouvám se ctěnému publiku. Dopadlo to jinak, než jsem si představoval. Dopadlo to jinak. Po něm.

věřím, velkou horu nadějí a snů. Postavil jsem horu z peří, jako důkaz, že ti věřím, potom přešla spousta všedních dnů. Pomyslná hora peří, kterou prý se láska měří, vydržela u těch dveří stát. Děti dorůstaly hoře,

bylo na čase trochu si provětrat ty svoje splihlý krovky. Už bylo na čase zahrát si blues, pustit si Dylana, zvednout se od pohovky. Už bylo na čase počítat z plus. Už bylo na čase smát se na celý čáře, nechat to být, tak třeba někdy příště. Nečekat na jaro, vytrhat listy z kalendáře, objevit Ameriku, zamávat z nástupiště, vyprášit moly ze šatníku, rezavý struny vyměnit, jak čerstvej vítr do starých triků, nechat svý smutky odezvět.

0: Radio Folk. Hlava nad vodou.
1: Prstence vod, ke třem vodám schod.

to není zrovna moc, říkáš, no tak skoč, ať nestárnem. Sedíme dál, měsíc rozsvítil sál, nikdo nechápe proč, že tleskáme. Den má jen jednu noc, to není zrovna moc, říkáš, no tak skoč, ať nestárnem. Sedíme dál, měsíc

obloze visí. Slunce jako placka, hospodě už padla, zase první jarní facka. My po Praze jsme bloudili, tam někde poblíž Florence, fernetem jsme se nalili, skoro jako ty pupence. Už je zase jaro v ulicích. Zavíráme padla, den je zase v tahu, takže jdeme volat, nasát jarní noční Prahu. A po dalším fernetu v Bystrici jsme zbalili 4 kočky z basy.

celkem slušně trsá, hlavu tlačím tam, co mají jiný holky prsa. To je dobrý 120, hlavy mi tančí numera,

Jaro je rozmazlený zpratek, který v nás své volně a z nudy pěstuje neklid, kýč a zmatek. Že nevíš, odkud kam a kudy, jaro je rozmazlený zpratek a probouzí v nás divný pudy. Taxikář mě tahá z auta jako balík. Výstup z vozu není v ceně, no ten mi krásně nalít. Musím dát bacha na hocha, jestli mě nechce očesat. Ale on to vzal od oka, 164,50. Už je zase jaro v ulicích. Ve výtahu sedím, mačkám všechny patra. Podlaha je tvrdá. Sprdla.

Zacznę łowić zwierz, a obdziała wacem. Pokud vím, mám v bolestech se rodit, v životě starostmi se brodit za svůj hřích. A na konci své cesty nemá vědět, co si počít, zatímco svět se bude točit, východ, západ, sever, jih. Běží roky, staletí a člověk hledá způsob, jak obejít nemoc, jak život nadstavit. Mikroskopem proniká do útrob, laserová souprava chystá zkušební vrt. Uhlíkatá ocel skalpele se blízká v dlani, ve snaze to nemocných tkání, zdravý orgán všich. Transplantace nechce srůstat, v těle se něco brání, zbývá poslední klán, pečet imunity rozlomit. Do hry vstoupí kapacity všech vyspělých zemí a karta padá na černý kontinent. Kapské město hlásí první mezi všemi. Profesor Barnard a jeho šťastný pacient. Pokud vím, tak do všech řečí světa je přeložena věta, že člověk bude zbaven prokletí. Po velkém kroku vědy i medicína vzkvétá, končí se 60. léta 20. století. Po světě se povídá, že roznesli ho nejspíš vrány. Někdo zase tvrdí, že se šíří sám. Rozmotejme fábory a otvírejme brány. Elixír naděje přichází k nám. Až nikdy nikdo nikomu v bolestech nebude se rodit, v životě starostmi se brodit, bude smazán hřích. To jenom my na konci cesty nebudeme vědět, co si počít, a tím, co svět se bude točit, východ, západ, sever, jih. Východ, západ, sever, jih. Východ, západ, sever, jih.

0: 16. hodině.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

Kdo mě zná dobře, nemá slitování. Pravda je pravda, holka ujetá. Mám na rameni starý tetování. Nebyl jsem vždycky chcíplej poeta. Nebyl jsem vždycky chcíplej poeta. Tu kotvu s bledou mořskou panou mě vytetoval Číňan v Šanghaji. Býval jsem z těch, co nikde nezůstanou, a často utíkal jsem potají. A často utíkal jsem potají. K čemu jsou mi řeči o věčnosti, bubliny na sítích a mrtvé ryby v nich. Zítra se vypnu, to bude největší můj hřích. Zítra se vypnu a to bude ten hřích.

nechci slyšet, že si dala kafe. Proč tak pořád bezohledně krafe? No tak jsem si tady koupila to kafe, stálo 75 korun, 75 korun. Oni to tady dělají na takový mlejnku nebo co, no to si radši doma udělám instantní 3 a dám si do toho 3 cukry, protože já mám ráda sladký, víte?

No, tak jsem si tady koupila pivo, stálo 35 korun. Za našich mladých let bylo pivo za 3 koruny 50. A to bylo nějaký pivo. A mohli jsme si vybrat, jestli v zelený flašce, anebo v hnědý.

0: Radio Folk. Nasloucháme si.
1: Včera uklízel jsem ve skříň, a když jsem chumáč prachu ze dna zvedal, já z nenadání našel jsem ten sešit, co jsem kdysi marně hledal.

ani můj z něj už nedostavit. Tak sedl jsem si do křesla a prolistoval sešit jedním dechem. Co stránka, kousek víkend, vystřižený aparátem s měkem. Pár fotek party drsňáků, co nevědí a zatím jenom tuší. A pod krempama širáků jim odhodlaně

tušil, že co hledá, už tu není. Tom občas píše s panami a Dany, ten se dneska znovu žení. I ostatní už sebral čas a jako voda obrousil jim hrany. A z velikánských balvanů na drobnej písek

Samozřejmě ti tam vložím delikátní raneček s úzkoprofilovým zbožím pro tvůj něžnej sadeček. Ráno tě dám do kredence, do horního šuplete a zavolám paní Zdence, ať mi svetr uplete. Naláká mě na sladkosti a na sbírku s moskyty, zapomenu na starosti, budeš pro mě vosk i ty.

Kolikrát jsem minul tuhletu výlohu s panáčkem odsazí. Nikdy jsem nepřišel na to, co znamená ztráty a nálezy. Když dneska pomyslím na ta dvě sloví, tuhletu výlohu s panáčkem odsazí.

jdeš po schodech dolů a chůzi neslyšíš. Tam dole pod světem lásku neuvidíš. Havrani se slétají, není co sbírat.

Větve stromů prý zpívají, ale kde je vzít? Lidi se prý rádi smáli, proč je přešel smích? Chce to umýt špínu.

Jen vzpomeň, kdy psal Hawking teorii času. Kdo by byl Pokáč, kdyby měl víc vlasů? Kde by byl Jean-Paul, kdyby mu nepad box? Kdo by byl obou nohý Terry Fox? Všude kolem najdeš příklady těch, co změnili negativa na klady. Všechno zlé je k něčemu dobré, i když je ti z toho dnes možná dobré. Mysli na chladnou řeku, špína jednou

teď hlásí jeho jméno a tribuny stávají, tam teď nesmíš uzavřeno, přesto všichni čekají, pojedou, pojedou. Tvoje stopky v trávě leží, a tak s Bohem zašeptej, vteřiny si dále běží, ale ty už nečekají.

svátek, je tam zdraví, v jeho depu měříš čas, čas, který se nezastaví, jako cíl čekáš zas, kdy pojedou, pojedou, pojedou, pojedou.

vracíme se domů od malinů, čas hlídají, teď král už jen kohoutě a my 200 metrů.

0: Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.
1: Snad jsem si zmýlil obě

pí, pí, pí, pí, pí. A já čtu ve slovníku česko-delfíním a hrozně moc těm dvěma závidím, protože delfín má a delfínice fí na vlnách se něžně houpají.

je na ní adresa poslední hospody, kam jsem se usadil s kytarou na schody. Budu si chvilku hrát pouštědla z povětru, jenom tak nalehko v košili bez svetru. Dneska tu nechci hrát velkého umělce, beru si po létech poprvé volno, snad mezi štamgasty.

na dny, kdy propilo se vstupný. Na velký povodně a taky na správce, co uměl se hnout.

životu stojí za zlámaný pěťák. Marika šlape, Tony je feťák. Něco si píchnul a potom letěl. Střihnul si výlet po onom světě. Něco si píchnul a potom letěl. Střihnul si výlet po onom světě.

si lože. V brněnském Bronxu, v brněnském Bronxu a večer v krčmě je teprv tanec. Každý je Rambo, každý je samec. A holky ječej, měknou jim nohy, než pod pavlačí daj čertu rohy. A holky ječej, měknou jim nohy,

kde okna byly čistý, kde na ně nalepily listy. Z Bůh darma na svátek já namaloval dům, kde lidský úsměv platí, ne, že se hnedka ztratí a nejde naplánovat na pátek. Já namaloval dům bez zbytečných hesel, frází, kde se lidi rádi schází a kde smí, co chtí říct. Já namaloval dům, co má jen 7 pater, kde je nájem zapakatel a kde nechtějí pořád víc. Obraz jsem postavil na rohu ulice, kde si ho může koupit každý za babku. A pak jsem čekal týdny, čekal měsíce, kdo koupí obraz domu bez zmatků. A lidi řekli, obraz? Fantazie? To jsme se sekli, kdo pak tak dneska žije a kýčem nazvali ten můj dům. Ten obraz, kde je dům, kde se lidi věří a mají čistý prahy v dveřích, kde zřídka slýchají pláč, tak jsem ten obraz schoval a zamknul na 3 zámky. Z mých očí zbyly slánky, celý večer v ten hladu.

hluboký vodě, po černý hlubině, utržený kvítí, pryč ode mne plyne, že nebylo nikdy lásky mezi náma.

0: 있지. 랄랄랄랄라.
1: 립기 co družičky na pohřeb ti půjdou a ty splavy modrý. Zvonit hrany budou, budou zvonit hrany, že tě není škoda, neuměl smilovat. Vzal tě čert a voda, víckrát se nevracej do naší světnice. Musela bych ždímat mokrý nohavice, taky bych musela sedat vedle kamen a se ovímat s nějakým hastrmanem.

0: Radio Folk. Hlava nad vodou.
1: V této hodině hrajeme písničky z 90. let 20. století.

jak tě mám rád. To jako kdybys modrý z nebe chtěla stočit do ruličky a do kapsy dát. Někde uvnitř, co si zvoní, začne hrát, stačí sponka, hřeben či vlas. Vůně svetru, co jsi mi dala, všechno snad, čeho rukou tvou dotk se čas. Zeptej se mě na cokoliv, jen ne na to, co je ve mně, jak tě mám rád. Proč růže voní, vždyť to je div, pár lístků stonek, ty si těhle růží sad. Někde uvnitř, co si zvoní, začne hrát, stačí sponka, hřeben, vlas. Vůně svetru, co jsi mi dala, všechno snad, čeho rukou tvou dotk se čas. Zeptej se mě na cokoliv, jestli chceš, tak vymyslím si několik vět. O lásce se povídat dá, ale co to je, to marně hledá léta svět.

Barul Fénix, vedle divadla. Vyvádějí Mikuláše, nahoře bufetu už se svítí.

na brněnské přehradě. Sešli jsme se v dobré náladě. Děvčata jdou po hrázi, jen v Evině rouše, nikomu nic neschází, kůrovec kůru kouše. A ta jižní Morava dobré vínko lidem podává. A ti černí to nejsou.

bez ruč zárubek. Řekavách je malý Jan Seťan a každé děvča už

duše, kde se lidi strkají v tramvaji. A když se sejdou, tak si zpívají. Svět je balon, který letí na ohřátý vzduch. Až přeletíme, zbude po nás na okoze kruh. Svět je balon, který s námi časem odletí.

0: Je pár minut po 21. hodině.
1: Vlna pohody v Moři Komerce. Radio Folk.

zadnice, ctihodných měšťanů z radnice. Hop hej, je veselo, pan kníže pozval kejchlíře. Hop hej, je veselo, nezvítaní jsme hosti. Hop hej, je veselo, ač nedali nám talíře. Hop hej, je veselo, pod stůl nám hášou kosti. Máme způsoby knížecí, nikdy jsme nejedli telecí, spáváme na seně, proto vidíme život tak zkresleně a doufáme,

Živá voda v moři hudby. Radio Folk.

koliko je mi teď, už mi nikdy nebude. Vteřina za vteřinou krajují můj pecen chleba. Neklepej na dveře, posečkej chvíli můj osud. Ještě tolik věcí udělat je třeba, ještě tolik věcí udělat je třeba. Staré ženy nosí haleny z šedého batistu. A když je pánská volenka, sedí sami v rohu. Kulhavý taneční mistr obrací list po listu. Ještě tolik věcí dělat mohu, ještě tolik věcí dělat mohu.

Rodina sedí v trávě, směje se, snídá. Je to rodina šťastného malíře dvojkůvky. Najednou přilétá straka a žena říká vida. Podívejte, děti, nese borůvky, podívejte na ni, nese borůvky. Tohle, co se děje teď, už se nikdy nestane. Hromničkou na našich hrobech budou naše knihy. Vůně milujících se těl jednou ráno vyvane. Z té nekonečné tíhy, z té nekonečné tíhy. Napsal jsem dopisy a rozeslal ty dopisy a čekám. S monogramem tiché naděje na poslední řádce. Je čas kráčet od někud někam. A je čas někam se vracet.

0: Na třídě svobody stojím s rukama svěšenýma. Mladinké ženy pletou svetry pro své manžele. Aby jim nezabilo zima, aby jim snad nezabilo zima. A mě je den ode dne, noc od noci stále více chladněji. V průvanech věků mizí mé roky rozmařilé. Tohle jsi mi neprozradil, sud v jeji, ach, sud v jeji. Že jednou přijde ona chvíle, že jednou přijde ona chvíle. Z mlhy u cesty se vynořili dva bílí bůvoli. Něco jim zpívám, ale můj hlas zní tak cize. Je čas zasévat na poli. A je čas na poli sklízet. Šternberského hradu u stěny je lavice. Sedám si na ní a malíř přináší mi kávu. A v druhé ruce nový obraz jménem Svatá Trojice. Bůh na něm snídá borůvky a zrzavou má hlavu. Není ta káva příliš silná, ptá se jeho paní. A kdyby manžel nebyl blázen, tak jsme dávno bohatí. A malíř Libor směje se a nade mnou se sklání. Co jednou namaluješ, to se nestratí, co namaluješ, to se nestratí. Tolik, kolik je mi teď, už mi nikdy nebude. Vteřina za vteřinou krajují můj pecen chleba. Neklepej na dveře, posečkej chvíli můj osude. Ještě tolik pláten udělat je třeba, ještě tolik písní udělat je třeba.
1: Kdyby tady byla taková paměť.

prsty ti omývaj chytně do ruky. Jezírka naplní, kaluže naprší a pak se vsáknou do hlín. Ta hlína jsem já.

que no ti adulco ten dulek sem ja. Pod střeší nad zmatkem usedly myšlenky, klouzaly po ledě, asi byl moc tenký. Někdo se převalí, tlačí ho můra, a pak se probudí, ta můra jsem já.

vždycky stejně příjemně a kýval se dál a dál. Jen s tím úsměvem, co v továrně by natiskli.

mého bytu. Potkal jsem na schodech vepřovou kýtu. To ovšem zdaleka ještě není všecko. S tou kýtou se za šlachu vedlo plecko. Asi byl bezmasý pátek, tak šli na procházku z jatek.

ty klidně budeš spát. A pak, až odvíjí na věži

0: Vila, voda v moři hudby. Radio Folk.
1: Po hluboký vodě, po černý hlubině, utržený kvítí, pryč ode mne plyne. Že nebylo nikdy lásky mezi náma,

0: Ви мне жит, яко очим з угле не да се увєрит.
1: Скоч си до ті води, диш так тяжко є ті. Вона уж ті пові, co si chtěl vědět. La, la, la, la, la, la.
0: Rybky, co družičky, na pohřeb ti půjdou, a ty splavy modrý, zvonit hrany budou, budou zvonit hrany, že tě není škoda, neuměl smilovat, vzal tě čert a voda. Víckrát se nevracej do naší světnice, musela bych ždímat mokrý nohavice, taky bych musela sedat vedle kamen a se objímat s nějakým hastrmanem.

0: Folk. Hlava nad vodou.
1: Vesnická tancovačka v povýšené lhotě. Pivo je pod míru a muzika no děs. Jenom ta holka mě drží při životě. Piju a koukám a pil bych jako pes. Co na mě vlastně vidí, že mi dává šanci. Jsem z jiné planety, o generaci zpět. Tahle ta muzika mě těžko svede k tanci. Mě v 17.

Nazaret holka byla vlastně taky lhota. Bydlel tam jeden chlap, je to snad 1000 let. A jedný 16 se chtělo do života. Ten chlap byl jenom tesař, jak jsem čet. Měl ruce drsný jako sukovatý dřeva. Odfošen od rakví,

dívčí vůni pod strakatou látkou. Úlekem o něm měl, jak svatojánek keřích. Marie osaměla, stala se matkou. Té noci v Nazaretě

skoro se zdá, že jasně vidím, kde jsem, skoro se zdá, že pevně stojím, i když chvěje se zem, že vím, jak rovně jít,

že překonám všechno, co může se stát, že už ani nevím, že měl jsem ji rád, skoro se zdá.

skoro se zdá, že umím se prát, skoro se zdá, že snad ani neumím lhát, nestavím si iluzí hrady do posledních sil, z proher, že nemývám strach, vždycky jsem zvítězil, můžu se do očí smát, klidně všem,

přiznám, že ani nejsem si jist, že jsem s ní vůbec kdy žil a že měli jsme si co říct. Skoro se zdá, že napůl šťastný smím být. Skoro se zdá, že přesně vím, kam mám jít.

Zvlášť takhle s jarem, když rok začne kvést. Není to snadné ještě mít štěstí u žen, zvlášť u těch mladých, co se chtějí nechat svést. Není to snadné být stárnoucím chlapem, zvlášť pro ty z duší ještě voňavou. Co brali život, ber kde

zelená jak čepel nože, v korunách topolů měsíc svou lampu čeří.

noc nás teď pohladí, hvězdnatou chladnou dlaní, zeleným polibkem dlouze na tváři studí.

zaleje, a tak přišlo svítání, co zlé sny zahání. Ptáci zpívají jako dřív a smutek je loňskej sníh. Ho, ho, ho, je fajn,

smrt na stole doktor spí. Více již nemůže, bledý je měsíc, poslední má čtvrť. Je skoro půlnoc a v koutech houstou stíny. Jsem to jen já, kdo u oltáře bdí. A je mi jedno, kdo zítra u Slavkova zvítězí. Bude to Napoleon nebo někdo jiný.

zažil. Však co mi vyprávěl raněný generál, Toběru příběh byl, že z něho ještě v zádech mrazí, že v dobrém rozmaru u ďábel co si dal. Ďáblovy hodinky a k tomu z pekla štěstí.

0: Je skoro půlnoc a v koutech hůstou stíny. Jsem to jen já, kdo u oltáře vdí. A je mi jedno, kdo zítra u Slavkova zvítězí. Bude to Napoleon nebo někdo jiný.
1: Před malou chvílí bylo 23.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

stačí o polední pauze. Jaká škoda, že prej u nás není právo stávky. Po třech rumech napadlo pak koloma na Krauze. Jak bej doma a přitom brát nemocenský dávky. Ty mi tondo na záchodě levou ruku zlámeš, tím pádem jsem z práce aspoň na šest neděl venku. Následuj mě, kamaráde, do díla se dáme, za chvíli už od doktora chci mít neschopenku. Končetina rupne, když se na ní dupne, kostička křupne. Na klózetu kleknul si Kraus k záchodové míse, ruku přes ní položil a naplánoval akci. Na prkínko, že zas pevně Tonda postaví se, na ruku mu šlápne a hned bude po atrakci. Rozkročený na prkínku Tonda nohu zvednul, pro zvýšení stability chyt se splachovadla, klečící Kraus ponu...

0: vyvinula divně. Tonda dupnul do prázdna, zapla do záchodu. Kotník se mu zašprajcoval do odpadu mísy. Jak se držel z plachovadla, ještě na sebe splák vodu. S dvojnásobnou zlomeninou ho pak doktor křísil.
1: Kdyby tady

je-li stopad, za oknem prší snad, a i kdyby padaly zlaté cihly, těžko mě promočí. Ty tiše spíš a už se nebojíš, že málo je slov, co říct jsme si stihli.

Přišel jsem do nebe a vypasoval křídla. Teď sedím na mráčku zas vedle toho stýbla, co se mnou chodíval už na základní školu. Pak v životě potkal snad 100 000 volů. Jsem duše bez těla, chybí mi dotek. Nějak mě lásko život mezi prsty protek. Vzpomínám na tebe na mráčku chatrném. Kéž bych byl blízko tebe, i když pod dnem. Asi tě mám rád víc nežli předtím. Trochu mi to nedá spát, jak si tak letím. Dívám se dozadu, jak do zpětnýho zrcátka. Byla to pohádka žít vedle tebe. Asi tě mám rád a s plnou vervou. Tady se vůbec anděle o osud nervou. No nuda na entou a s touhle poentou. Mám chuť všeho nechat.

a s touhle poentou mám chuť všeho nechat. Tak žij, není kam spěchat a poslouchej Beatles i za mě.

Svlíkni si košilku, lásko moje, do rána bílého daleko je. Do rána daleko, k srdci kousek, krásné je, když lidi

když lidi milujou se. Včera jsi mi utekla, teď jsi tady, jako já žádný tě nepohladí. Na vodě voděnce tajou ledy, co když jsme teď spolu naposledy. Na vodě voděnce tajou ledy, co když jsme teď spolu naposledy. Svlíkni si košilku z porculánu, krásnější než si ty nedostanu. Červánky na nebi, rudá krvi, budeš má prvá a já tvůj prvý. Červánky na nebi, rudá krvi, budeš má prvá a já tvůj prvý.

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

pak možná pochopím, až z té velké výšky, kam jste se podělili, mý hrdinové z dětské knížky.

Proč snažit se psát písničky folkový v dnešní době už nikoho nebaví? Proč snažit se psát s hlubokou myšlenkou, nikdo už nebude Žalmanem Lohonkou? Proč snažit se, aby s náma každej zpíval? Ani jeden z nás není Karel Plíhal. Neumíme na svý nástroje, hrajeme, že hrajeme.

co se dá dělat, nejsme nezmaři. Ovace sklízet nám nesluší, nemáme tři anděly jak žamboši. Proč chtěli bychom vyprodávat sály, nám stačí pančich. A vy tady, proč chtěli bychom

0: tak snad vás to třeba i osloví.
1: Naše srdce jsou la la la la la la.
2: Haló? No folkový přece. Ano jo, naschled.

parkem šly dvě kostnatý dámy. Byla noc a byla tma. Měli jen jeden malej přehoz, aby zastavili chlad. A tý vlevo náhle jakýs předmět na zem spad. Její kabelka. Prokleli dvě kostnatý dámy, setmělej a zmrzlej sad, že musí zpátky pro ten krám, že prej přesky byly nový. V tom se zjevil cizí chlap a po kabelce

uprostřed šílenice z hrubých klád. Šerifův pomocník sejmul odsouzenci z hlavy kápy a Duff zašuměl překvapením. I já jsem zašuměl překvapením. Ten odsouzenec jsem byl já a šerif četl neúprostným hlasem rozsudek.

A krucifix zasere, podělávka v ruce jako nevinnost, ale už toho mám dost. A malý princ řekl teda,

Ta poslední lampa, co mi svítí, už dávno zhasne. Tak se ber síl, tušku a papír. Najdi si víru, svý písmo svatý.

的雪，můžem si říkat, že dalo se dokázat víc.

0: není dost. Vám uvařili jsme je pro radost.
1: Vlna pohody v moři komerce. Radio Folk.

0: první hlas vína, stříbrný háček vrdla. Vlhké úmory zeme, zdvořile uvolní sedadla jaru, sobelci rozkvetlíme jako sakura. Podělím se slušně o kytaru.
1: Až poste přijdou policisté,
0: vždycky si s nima můžem šeptem říct, že na světě není nic jisté, že na světě není jisté nic. Krásy hasparame, nemáte silvu ple u noh cigareten, bláznu se hlavně nelekejte, kluci to berou z kraje. Můj přítel na minutu má skrvavené dlaně, pojď žebrat se radši nedívat. V Čechách je už třetí týden a stydí se dojet k mámě, přece jen už moje 40. A nějak mu pořád nejde navázat 40krát prasklá tětiva. Přece furt bych chtěla vystřelit a dostřelit alespoň k Pacovu nebo k Venuše. Od moře přivábil ho příslip spálený záňadří a kvetoucí. A přece furt bych chtěla vystřelit a dostřelit alespoň k Pacovu nebo k Venuše. Od moře přivábil ho

0: Jemu už bylo 40 a nabíhám ho z postna. Zapůjčená na svetru, nemá ani na ten vláček pacifik.
1: Až posta, přijdou policista.

hvězda. Že na světě není jistá nic, až posta přijdou pole cesta. Vždycky se s nima můžem šeptem říct, že na světě není nic jistá. Že na světě není jistá nic, že nabíhá nám spoznat.

0: Radio Folk. Hlava nad vodou.
1: Měsíc je bledej a už je cítit ránem. Bojím se, že ho to zabije. Někdo hrál blues a usnul za pijálem. Mám mu za nespí a ještě tady je. Plavoují oči, má ucouraný šaty. Kouše si nechty, až je nohama. Mrzu tě kňoura, smrká mi do kravaty. Fakticky nevím, co furt ta holka má. Že prej se se mnou žije hůř než v loku. Že mám ten pitomej zvyk celý noci psát.

nouzi a že tě nemám rád. S tím se nedá nic dělat, jednou seš moje můza. No tak mi dej pusu na upocenou pleš. Moc mi to nejde a plánu mám až růza. Nemůžu přestat, než ty si vzpomeneš. Koupím ti ruma a u Vietnamců džíny, anebo co? A taky věnec, co někde ztratila jsi. No a až to skončí, pojedem na prázdniny, kam budeš přát si. No, třeba na Parnas. Zatím se se mnou žije hůř než v lochu. A mám ten pitomej zvyk celý noci psát, že ty by si ráda se mnou večer vlezla do kutlochu, tak jako jiný muzy, a že jako já tě budu mít